0: době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní.
1: Napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou.
0: Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka.
1: Pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

okvětní, okvětní. Kdyby žila v době empíru, koupil bych jí šaty na míru, v kterých by vypadala anticky, aby mě milovala navždycky. Kdyby žila v době secesní, s kým by chodil mucha přece s ní,

se pod stůl, myš je tam, šatně pod kabáty, myš je tam, šup do koupelny, myš je tam, uprostřed herny je to pořád stejný. Schoval se pod stůl, myš je tam, šatně pod kabáty, myš je tam, šup do koupelny, myš je tam, uprostřed herny je to pořád stejný. Myš je tam!

Jenomže ta hrozná myš kočka vyhryzla, ta hrozná myš od počítače tatínkovi zmizla. Myš je tam!

dítka, košík pospletá. Ať ňom dačo nosíš na dně, nik se neboj, nevypadne. Všetko, čo doň vložíš, zostane ti tam. Zostane ti tam.

někdy ale zdání klame a pod nevábným zevnějškem může být všechno jinak. Tím chci říct, že slizák je v jádru dobrý, dokonce svým způsobem krásný. Stačí odstranit tu slupku s vrstvou slizu